Frank.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

Čau. Trial.

trial.

trial. Try.

surprise.

Bell. Trial.

Bye. Bye.

0: try.
1: Every single day of my life.
0: Try. Try.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne.

It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne-

0: zná, co vyměnil píchu za něho.
1: Lásko. Trau.

0: trial. Trial.
1: This is a song for anyone who wants
0: trial.
1: It.

trial. Trial.

by. Bye. Bye.

0: naše zlatý paga.
1: Bye.

Bye. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: nočních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líbí jen.
1: Trial.

style. Trial.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma.
1: Trial.
0: Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

now. Now. Now. Bye.

god, Alex. God, Alex.

song. Trial.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

Trial.

0: trial.
1: Another day.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest part.
0: Trial. Trial.

Bye. Bye.

0: Trial. Trial.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.
0: Trial.

Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se sezou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial.

Wake up in a lane upside down, but I'll enjoy.

style. Trial. Trial.

0: mám šťastný sní.
1: Trial.
0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl
1: Trial.
0: Bych ti říct.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: se trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

nombre que se quiebra en soledad. Qué cobijo encontrarás.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

Znám bůvák sám nešel, kam jsem včera šel, co Marík.

Kapříčku, zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen bubáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou hraničku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikat.

se písničku. Trial. Není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Trial.

0: trial. Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

že ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají.

style. Style.

Bye. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Bye. Trial.
1: You trial. Say.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Moje pistole.
1: Try.
0: Ať už z nich nikdy, nikdo vž-

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong.

trial. Trial. Trial. Trial.

control.

Čau.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Wow.
1: Sváčky, kytaru a hrábky do picích, tancuju v odpadu po našich jaderných hlavicích.
0: Wow.

trial. Trial.

0: fall.
1: Tears on my pillow, but I will come through.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na
0: trial.
1: Kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Volka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.

0: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama
1: Trial.
0: Jako správnej chlap.

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Thank you.
0: Trial.

Bye. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídlo svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na
0: mobil,
1: byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses

0: vyšel ven. Ze žaláš mi vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíčil, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: ztracený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Oh, yeah.
0: Trial.

trial.

fun.

láska je útěchou. Tam Bůh tě má.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.

0: Bohužel
1: pominout. Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků. Svou lásku ti vzal.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: Tý milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

Bye. Bye.

got word, you know. Bye. I've got my

0: trial.
1: Vzpomínám,
0: trial.
1: Já byl kluk,

deceit. I've forgotten if they're green or they're blue.

bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

řekl si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Pál. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně.
0: Trial.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou dubáci, vždyť už jsi velikej.

Slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Drátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Píš mi, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašného.

0: někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: pro tebe jako hřbitov.
1: Wow.
0: Nebo louka neský. Najednou se něco stane.
1: Wow.
0: Zahrady světa rozkvetou. A ty si uvědomíš.

trial. Trial.

trial. Trial.

Tak. Tak.

se snáší na hlavě stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej.

se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

krátká. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Bye. Bye. Trial.

čím.

trial. Trial.

0: Já vím,
1: trial,
0: že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.
1: Trials.

trial. Trial. Trial.

You know it's true. Everything I trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. S cigaretou modrej dým hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídlat pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial?
0: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial?

0: stát.
1: Úsměv od ženy, který si všechno vzal.
0: Tvár.
2: Vratí ty touhy zborcený.
0: Tvár.
2: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: za chvíli mi bude k něčemu.
1: Wow.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial. Trial. Trial.

svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, zkouším

0: Já vím. Trial. Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: nechám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Tví milence matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

trial. Trial.

God.

Ciao. Ciao.

trial. Trial. Trial.

Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych v ocak, hledat

trial. Trial.

trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár
0: trial.
1: Let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.

0: ze žalářních vrat.
1: To je,
0: možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: To je,
0: poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen

0: child.
1: Ty touhy zborcený,
0: trial.
1: Ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

child. Trial. Trial.

trial.

trial.

divákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.
0: Trial.

0: jen chtěl ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýskat se mi stýská.
0: Trial.
2: Po nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když
0: Trial.
2: Za ruce jdou. Ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Trial.
2: Stýská se, stýská.
0: Trial.

0: Kyle.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

Bonsoir.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: She helps me to bear.
0: Trial.

0: 5.
1: Thank you.

Bye.

Bye. Trial. Trial.

0: trial.
1: Ooh, it makes me wonder.
0: Trial.

0: mighty glad you stayed.
1: Trial. Trial.

wrong. Trial.

swallow. Swallow.

Well, trial. Trial. Trial.

0: try.
1: Keep it coolin', baby.
0: Try.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trust in
1: this way. Life is all.

Bye. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Try.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

Toronto.

can't.

trial.

trial. Trial. Trial.

Wow. Trial. Trial.

trial. Trial.

Čau. Trial. You know.

Trial.

0: try.
1: Way down inside.
0: Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial. Forever trusting who we are.
0: Trial.

0: Bye.
1: So close.
0: Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líču, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Našel si vrátka? Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo,

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Try.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Man decides after 70 years.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na
0: trial.
1: To, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

trial.